vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúzku.

0: 8:47. Pekný piatok všetkým želá Lukáš. V nedeľu je prvý letný deň, počasie tomu nasvedčuje a aj cez hity Rádia Melody by sme sa mohli na príchod leta pripraviť. Nejaký tip na pesničku tu máme, na linke je Patrik. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Ja ťa taky zdravím, tak to bude nejaký český hit, ktorý by si chcel počuť, pravda?
1: Přesne tak, přesne tak. Navštívil som práve Slovensko, som strašne rád, že tu som, pretože vás mám rád.
0: Ďakujem.
1: A jestli teda môžu, tak bych si vybral určite Ilonu Čákovou. Pačí máte taky rádi, si myslím.
0: Ja si myslím, že áno, nedávno sme s ňou trávili diskotéky Rádia Melody. A ktorý hit od nej konkrétne?
1: No jelikož doufám, že už tady zůstane to léto a že nás čeká všechny hezké léto, tak takovej ten letní hit a myslím si, že to je přesně, úplně to známe to všichni, La Isla Bonita.
0: Je to ono?
1: Je to ono.
0: Aj sa ti spája s týmto hitom nejaká konkrétna situácia, na čo rád spomínaš? Aj možno v súvislosti s letom?
1: Určite. Vlastne paradoxne je to fakt písnička. Vždycky, když som v zahraničí, teď teda nemyslím ako u vás, když som na Slovensku, ale když som fakt u moře, tak to je přesne hit, ktorý tam musí znít. A úplne to je takový, to totiž slunce mi dýchá na záda. Takže jo, takže vždycky tohle u moře poslouchám.
0: Ilona Čáková, La Isla Bonita pre Patrika a všetkých, ktorí milujú léto z Rádia Melody.
1: Krásne léto.

prstín ti však prach nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný.

až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sám, ze tváří vyčtu vám výsměch.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.